tam? V taverne pod dorodnou flondrou barmanka cicky má jak dzvon. A ja mám